0: 6 hodín 17 minút, to je presný čas.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Futbalisti Komárna prežili kritickú druhú sezónu v najvyššej súťaži a po vlanejšej 8. priečke tento raz bojovali o udržanie sa v lige v baráži a naďalej hrali v dočasnom útočisku, a to v Zlatých Moravciach a v klube z Južného Slovenska. Pre nevýrazné výsledky aj prvýkrát od postupu medzinárodnú elitu vymenili trénera, hovorí Samuel Prekop.
2: Komárno má za sebou už dve sezóny v najvyššej súťaži, no na prvý skutočne domáci zápas stále čaká. Rekonštrukcia štadióna sa totiž poriadne natiahla a na 2 roky sa tak pre Komárňanov stali útočiskom Zlaté Moravce. Futbalisti KFC tak cestovali na každý domáci zápas takmer 2 hodiny. Obranca Ondřej Rudzan.
3: Ten stadion sa tam staví 3 roky. Když ja som po postupu z druhej ligy do první sem přicházel 2 roky zpátky, tak mi říkali, že za 3 měsíce už bude stadion hotový. To se úplně nepodařilo. Myslím si, že Komárno si tu ligu zaslouží na tom novém stadionu. Tyhle 3 roky, vlastně já jsem tady jenom 2, ale ty kluci, co tady jsou třetím rokem, tak si to vlastně protrpěli, cestujeme každý víkend. 3 roky nehráli doma, já 2, není to jako nic příjemného a bude úleva hrát domácí zápasy opravdu doma.
2: Kým futbalisti se museli cestovaniu prispôsobiť, fanúšikovia na stretnutia do Vion Areny jednoducho nechodili. Návštevnosť na úrovni medzi 200 až 300 priaznivcami sa stala pravidlom.
3: Ty návštevy prostě nebyly ligové, to si můžeme mluvit na rovinu a věřím, že příští sezónu do Komárna bude chodit víc lidí. Ta cesta upřímně z Komárna hodinu a půl a ta cesta není po dálnici, je to jako upřímně příšerný. Já se těm lidem nedivím, že sem nechtěli. Ta energie a ochota sem jet prostě nebyla. Na domácím stadionu budou chodit domácí fanoušci a i třeba z maďarské strany, protože to je přece jenom liga a myslím, že si to nenechají ujít a pak už bude jenom na nás, jak my je na tom stadionu udržíme nebo ne.
2: Zřejmě aj právě spartanské podmínky a nefutbalová atmosféra spôsobili, že Komárno nezbieralo body podľa predstáv a to stálo miesto trénera Mikuláša Radvániho, ktorý klub predtým dostal do najvyššej súťaže. Jeho miesto zaujal dovtedajší asistent Norbert Cibor. Ten napokon doviedol Komárno k úspešnej baráži a v klube zrejme bude pokračovať prezident KFC Juraj Barát.
4: Ja mám rád mladých ľudí, lebo ja som už vieť, aký to nechcem už to rozoverať, ale mladých ľudí mám rád a on, náš tréner, ten má UEFA pro licenciu. Bol na stáži v Maďarsku, bol v Španielsku na stáži, má FTVŠ, takže všetky tie atributy, ktoré potrebuje poriadny tréner, tak má. Takže počítame s ním, že pôjde ďalej.
2: Samotný Norbert Cibor bezprostredne po udržaní sa v lige o budúcnosti rozprávať nechcel. Isto mal iba v tom, že po vzore záchranárskeho špecialistu a odborníka na vzdelávanie trénerov Ivana Galáda si chce najprv oddýchnuť.
5: Nedávno som skončil UEFA pro licenciu a tam môj bývalý mentor zachránil Trenčír, keď sa pýtali, že čo budete robiť na druhý deň, on povedal, že ide na ryby. Tak ja nie som rybár, som polovník a určite si sadnem na posed.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: jak se tak našeptal. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptal.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varu.

však tebe náš osude, co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude, to je mě pitomá show, blávová show. Šaškové jdou, barevnou naději vytřískat zvůj, hledáme brod uprostřed vod,